ponesem levitere in podim oblake čez poljane in čez nebo. Ponesem levitere, ki mu v tej jeseni